0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Prezidenta Pavla znepokojuje nejistota a nepředvídatelnost v Severoatlantické alianci. V diskuzi na okraji bezpečnostní konference v Praze tak reagoval na oznámení amerického prezidenta Trumpa o vyslání dalších 5000 amerických vojáků do Polska. Stát uvažuje o prodeji pardubické explozie. České televizi to po návštěvě státního výrobce výbušnin a střeliby neřekl premiér Babiš. Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Macrona, ale také další evropské firmy. Ukrajina záměrně zaútočila na internát ve Starobylsku v Luhanské oblasti, řekl prezident Putin. Ministerstvo obrany proto vyzval, aby připravilo možnosti odvety. České hokejisty čeká v sobotu na mistrovství světa pátý zápas. V utkání skupiny B nastoupí ve Friburgu proti dosud neporaženému Slovensku. V případě výhry budou svěřenci kouče Rulíka blízko postupu do čtvrtfinále. A ráno bude slunečné, pak v sobotu teploty příjemné, ty nejvyšší 21 až 26 stupňů.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá nevěděl.

boulevard. Úplně celá celička levandulová. Nádherně levandulová.

cíl, který si vymyslil. Je to, jak jsem, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. V Brně začal sjezd sudeckých Němců. Akci provází protesty. Při pátečních demonstracích odpůrci sjezdu postavili na výstavišti a na náměstí Svobody symbolickou barikádu z papírových krabic. Ty nesly fotografie připomínající události druhé světové války. Strávit letní dovolenou v tuzemsku letos plánuje přes 3/4 Čechů. Oproti loňsku je to o 12% bodů více. Vyplývá to z průzkumu státní agentury Czech Tourism. Kvůli válce na Blízkém východě 28% lidí preferuje bližší a bezpečnější destinace. Desetina odložila dovolenou úplně. Neočkovaný předškolák z Ostravska v pondělí zemřel po onemocnění záškrtem. V sedmičlenné rodině onemocněly celkem 3 děti. U jednoho byl ale průběh výrazně horší. Z celé rodiny bylo řádně očkováno jen dítě jedno. Hokejisté Kanady vyhráli na světovém šampionátu i 5. utkání. Po vítězství 3-1 nad Slovinskem si zajistili postup do čtvrtfinále. A ráno v sobotu bude slunečno, později oblačno hlavně na východě, ale nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Prezidenta Pavla znepokojuje nejistota a nepředvídatelnost v Severoatlantické alianci. V diskuzi na okraji bezpečnostní konference v Praze tak reagoval na oznámení amerického prezidenta Trumpa o vyslání dalších 5000 amerických vojáků do Polska. Stát uvažuje o prodeji pardubické explozie. České televizi to po návštěvě státního výrobce výbušnin a střeliviny řekl premiér Babiš. Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Macrona, ale také další evropské firmy. Ukrajina záměrně zaútočila na internát ve Starobylsku v Luhanské oblasti, řekl prezident Putin. Ministerstvo obrany proto vyzval, aby připravilo možnosti odvety. České hokejisty čeká v sobotu na mistrovství světa pátý zápas. V utkání skupiny B nastoupí ve Friburgu proti dosud neporaženému Slovensku. V případě výhry budou svěřenci kouče Rulíka blízko postupu do čtvrtfinále. A ráno bude slunečné, pak v sobotu teploty příjemné, ty nejvyšší 21 až 26 stupňů.

0: Rádio Bonton správy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. V Brně začal sjezd sudeckých Němců. Akci provází protesty. Při pátečních demonstracích odpůrci sjezdu postavili na výstavišti a na náměstí Svobody symbolickou barikádu z papírových krabic. Ty nesly fotografie připomínající události druhé světové války. Strávit letní dovolenou v tuzemsku letos plánuje přes 3/4 Čechů. Oproti loňsku je to o 12% bodů více. Vyplývá to z průzkumu státní agentury Czech Tourism. Kvůli válce na Blízkém východě 28% lidí preferuje bližší a bezpečnější destinace. Desetina odložila dovolenou úplně. Neočkovaný předškolák z Ostravska v pondělí zemřel po onemocnění záškrtem. V sedmičlenné rodině onemocněly celkem 3 děti. U jednoho byl ale průběh výrazně horší. Z celé rodiny bylo řádně očkováno jen dítě jedno. Hokejisté Kanady vyhráli na světovém šampionátu i 5. utkání. Po vítězství 3-1 nad Slovinskem si zajistili postup do čtvrtfinále. A ráno v sobotu bude slunečno, později oblačno hlavně na východě, ale nejvyšší denní teploty 21 až 26 stupňů.

do očí a najdi sílu říct, odcházím láskou navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

máš nic neznámých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Prezidenta Pavla znepokojuje nejistota a nepředvídatelnost v Severoatlantické alianci. V diskuzi na okraji bezpečnostní konference v Praze tak reagoval na oznámení amerického prezidenta Trumpa o vyslání dalších 5000 amerických vojáků do Polska. Stát uvažuje o prodeji pardubické explozie. České televizi to po návštěvě státního výrobce výbušnin a střeliviny řekl premiér Babiš. Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Macrona, ale také další evropské firmy. Ukrajina záměrně zaútočila na internát ve Starobylsku v Luhanské oblasti, řekl prezident Putin. Ministerstvo obrany proto vyzval, aby připravilo možnosti odvety. České hokejisty čeká v sobotu na mistrovství světa pátý zápas. V utkání skupiny B nastoupí ve Friburgu proti dosud neporaženému Slovensku. V případě výhry budou svěřenci kouče Rulíka blízko postupu do čtvrtfinále. A ráno bude slunečné, pak v sobotu teploty příjemné, ty nejvyšší 21 až 26 stupňů.

Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: přebere si to sama. Přeber si to sama.
1: Radio Bonton.

0: jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
1: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: U zpráv na Bontonu vás vítá Honza Homolka. Prezidenta Pavla znepokojuje nejistota a nepředvídatelnost v Severoatlantické alianci. V diskuzi na okraji bezpečnostní konference v Praze tak reagoval na oznámení amerického prezidenta Trumpa o vyslání dalších 5000 amerických vojáků do Polska. Stát uvažuje o prodeji pardubické explozie. České televizi to po návštěvě státního výrobce výbušnin a střeliviny řekl premiér Babiš. Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Macrona, ale také další evropské firmy. Ukrajina záměrně zaútočila na internát ve Starobylsku v Luhanské oblasti, řekl prezident Putin. Ministerstvo obrany proto vyzval, aby připravilo možnosti odvety. České hokejisty čeká v sobotu na mistrovství světa pátý zápas. V utkání skupiny B nastoupí ve Friburgu proti dosud neporaženému Slovensku. V případě výhry budou svěřenci kouče Rulíka blízko postupu do čtvrtfinále. A ráno bude slunečné, pak v sobotu teploty příjemné, ty nejvyšší 21 až 26 stupňů.

Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: Tak to je Jana Kirchner na rádiu Bonton, Modrá, a za chvilku Kylie Minogue a Should Be So Lucky. Taky opět Radeček a Eli, I tak to za to stojí. A na startu hodiny čeká Iveta Bartošová, Útoč láskou. A my jdeme na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: A předpověď na sobotu je jasná, po jasném ránu přechodně zvětšená oblačnost a nadprůměrně odpolední teploty. Ráno bude slunečné, postupně se začne zejména ve východní polovině území tvořit kupovitá oblačnost, no a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší denní teploty od 21 do 26, v Čechách dokonce místy i 28 a v 1000 metrech a na horách rtuť teploměru vyleze na 19. Na Šumavě v Krušných horách naměříme 23 stupňů a foukat bude slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. Na východě pak přechodně vítr mírný, severovýchodní od 2 do 5. A rozptylové podmínky teď po ránu jsou většinou mírně nepříznivé, během dne pak dobré. Tolik počasí na rádiu Bonton.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Je tady 8. hodina, sobota 23. května, Vladimír má svátek, no a světový den želvy ninjové dnes slaví, tak všechno nejlepší. A poslouchá také Žanda, Líba, taky pro Felixe posílám Ivetu Bartošovou.

0: Tohle zpěvák Dalibor Janda, Krabička Sirek na rádiu Bonton. Je 8 hodin 17 minut a vy vstáváte do nového dne s rádiem Bonton. Já tady mám pro vás milou pozvánku na dnešní den, a to přímo do Třeboně, protože v Třeboni startuje květinová Třeboň. Je to akce, která nabídne pestrý jarní program s trhem, výměnou rostlin, přednáškami, workshopy, výstavami i koncertem. Návštěvníci se mohou těšit na květinový trh na Masarykově náměstí, taky Green Swap a přednášky o rostlinách v domě Štěpánka Netolického. Tématem programu pro děti v galerii buddhistického umění je komentovaná prohlídka galerie Třeboň i květinový workshop a večerní koncert v divadle Josefa Kajetána Tyla. Tak tohle dnes v Třeboni. No a podíváme se i do jiného regionu, třeba na sever nebo do středních Čech, už za malý okamžik, ale teď Hanka Zagorová, Roy Orbison nebo Věra Špinarová. Tak tady je máte.
1: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Bonton doprava.
1: Máme 8 hodin, 29 minut, bude 8:30 a my míříme na silnice. Pozor si dávejte na Nymbursku na D11, na dálnici D11, na 19. kilometru za Prahou sever. Je tady odstavené porouchané osobní auto, tak jezděte opatrně. No a potom ještě tady na Českolipsku, na silnici u obce Cvikov, na Českolipsku je uzavřena silnice, protože tu došlo k padajícímu kamení, nebo padá kamení, sesuv kamení ze skály. Tak tady tudy také opatrně. A teď už další muzika na rádiu Bonton. Michal David, taky Pokáč, anebo Hanson Mbapp. Tak přeji příjemný poslech.

0: V sobotu 23. května posloucháte vaše rádio Bonton. Tady to je hitmaker Michal David. A teď už tady mám milou pozvánku do Kadaně na sever Čech. V Kadani totiž slaví své narozeniny Maxi Pes Fík. Je to tak? Je to neuvěřitelné, ale tenhle mluvící pes...
1: Tak moment, mluvící pes přece neexistuje. To bych prosil.
0: 51. narozeniny. No a pořádná oslava startuje v 10 hodin právě dnes na nábřeží Maxi Psa Fíka v Kadani. Rozhodně se máte na co těšit. Vstupné je na kulturní program zdarma. A náramek na všechny atrakce pořídíte na místě za 50 kaček. No a o zábavu nebude nouze. Děti se mohou těšit na nejrůznější atrakce a soutěže o skvělé ceny. Maxi Pes Fík vždy byl a bude kadaňským patronem. A proto s ním každoročně s radostí slaví narozeniny. Tahle velká oslava je zároveň také oslavou Mezinárodního dne dětí. Tak pokud vezmete své ratolesti, tak se budete s nimi zabavit, užít si den plný soutěží, hudebních a divadelních vystoupení a hlavně zábavy. A všude je plno stánků, něco dobrého na zub, ať už jste milovníky sladkých nebo slaných dobrot. No a rozhodně to bude stát za to. V 10 hodin tedy startujou. No a já tady mám pro vás další písničky, Jirku Korna, Kylie Minogue, Team a nebo Gypsy Kings. A rozhodně mějte za to, že pes je nejlepší přítel člověka.
2: Pes je přítel člověka. Pienso que un sueño para sí.

0: Tak to už je nabídka písniček do další hodiny, taky Mandraže a Kristýna. A nebo Cyndi Lauper, hned na začátku hodiny. A my jdeme na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Je tady předpověď počasí od hydrometeorologů a do pojasném ránu přechodně čekáme zvětšenou oblačnost a nadprůměrně odpolední teploty. Ráno ještě slunečné a postupně se začne zejména ve východní polovině území tvořit kupovitá oblačnost, no a k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od 21 do 26 stupňů Celsia a v Čechách dokonce místy až 28. A v tisíci metrech a na horách naměří 19 a na Šumavě a v Krušných horách 23 stupňů. Foukat by měl slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. Na východě přechodně vítr mírný, severovýchodní od 2 do 5 metrů. Ráno byly většinou mírně nepříznivé rostylové podmínky, teď během dne už budou dobré. Tolik počasí na Rádiu Bonton.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Radio Bonton a Libor Weber.
0: Za celou dvouminutovku, tedy necelou dvouminutovku, tady bude 9. hodina dopolední. Dnes je sobota 23. května, no a taky máme dnes na tento den připadá Den otevřených lesů a můžeme si ho oslavit po celé zemi a já vás vezmu tam, kde Ježíšek rozdává každoročně svá razítka. Tak věřte, že tam bude fajn, už tam teď svítí sluníčko a my jdeme na písničky v této hodině. Bude tady Bryan Adams, taky Žlutej pes, Mekyš Birka anebo Cyndi Lauper. Právě teď.

0: Tak tohle zpívák Bryan Adams a Summer of 69 na rádiu Bonton. Tak jsem vám na začátku hodiny prozradil, že dnes slaví Den otevřených lesů. No a právě 23. května můžete vyrazit třeba do Božího daru. Na odstavnou plochu Myslivny, kde vás čeká program už od 8. hodiny až do 18. do odpoledne nebo do podvečera. No a rozhodně se tam dozvíte o lesu více než obvykle. Vydat se do lesa může každý a kdykoliv, ale den, kdy pro vás vlastníci obecních, soukromých a církevních lesů prostřednictvím akce pro veřejnost osobně otevírají své lesy, takový den je jen jeden a to je právě dnešek. No a vy můžete vyrazit i do dalších lesů, tak například se otvírá Colorado Mansfield v Dobříši u zámecké Oranžerie, lesy hlavního města Prahy, tak to je Kunratický les a divoká šárka, pak lesy Trutnov, soukromí majetky, třeba pramen řeky Oslavy v Babíně, taky v Jihlavě, koukám Zelenov, no je tam toho spousty. Když se podíváte, tak rozhodně si můžete vybrat les, kam chcete dorazit. I v Nýrsku, v Rožmberku nad Vltavou v Jihočeském kraji, anebo v Jablonci nad Nisou je sportovní ulice, příměstský les Břízky, i tam můžete zajít. No je tam toho spousty, nebudu všechno vyjmenovávat. Takže den lesu, právě dnes, den otevřených lesů. Divoký byl Kim Wilde, anebo Krištof a Jaromír Nohavica. To je další hudební nabídka rádia Bonton a vy si užijete právě. Teď.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šery rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Rádio Pontón doprava.
1: 9 hodin, 28 minut, za necelé 2 minuty už tady bude 9:30. Tak míříme na silnice na Děčínsko, Jílové u Děčína, tady havarovalo vozidlo, je tu olej na vozovce, je to nehoda motorkáře a na místo už jede policie a také záchranáři. V ulici Pražská v Libiši na Mělnicku, tady jsou 3 osobní auta v sobě, srazila se tu, na místo už jedou složky integrovaného záchranného systému. Tak vám přeji šťastnou víkendovou jízdu s rádiem Bonton. No a teď už posílám další skvělou muziku, Roxette, taky Mandraže, anebo Bill Medley a Jennifer Warnes. Přeji vám příjemný poslech.

tohle je švédská dvojka a Roxette Crash Boom Bang na rádiu Bonton. Marie Fredriksson a Per Gessle na kytaru. No a já v rámci přehledu městských částí a čtvrtí a jejich historií, který tu pro vás mám o víkendu na rádiu Bonton, tak jsem tentokrát vybral Horní Měcholupy. Horní Měcholupy dříve byly bez vlaku, dnes je to sídliště. A něco o minulosti této části prozradí už její jméno. Dodnes spojení dvou slov Měch a lup a připomíná nebezpečí, které zde mohla potkat pocestné s naditými zavazadly. Ve středověku tudy vedla obchodní cesta, ke které se samozřejmě stahovali lupiči. Od 60. let 19. století byl centrem Panský dvůr, který zanikl spolu s dalšími státními a starými stavbami a v 80. letech 20. století tehdy definitivně skončila zemědělská etapa Horních Měcholup a začala se psát nová etapa sídliště. S dopravním spojením to bylo ale méně slavné, ačkoliv přes Měcholupy vedla už od roku 1873 železnice. Vlaková zastávka tu byla zřízena až o 50 let později a na počátku 20. století zasedla komise a schválila sumu 140 tisíc korun, aby první vlak zde zastavil 15. května roku 1926. A dalším mezníkem v dějinách Horních Měcholup byl rok 68. A tehdy stále ještě zemědělská vesnice byla připojena k Praze a její vzhled se ale začal brzy měnit. Ještě v tom samém roce tu byl postaven plynojem, a který se zapsal do pomyslné knihy rekordu jako největší suchý plynojem v Československu. No a první konkrétní zápis o samotné horní obci najdeme v roce 1353. Horní Měcholupy se v nejnovější historii pojily s jinými sousedy, tvořili celek třeba s Petrovicemi a od roku 94 byly spojeny s Hostivaří a Prahou 15. No a je tady ještě naučná stezka, na závěr vám prozradím, Horní Měcholupy mají stezky, které vytvářejí dva okruhy a prolínají se v symbolickém tvaru nekonečna na místě archeologické i přírodní památky Hradiště Šance. Nad Hostivarskou přehradou a stejně nekonečnou byla i pátrání po informacích z minulosti po objevování nových zajímavostí, které najdete na jednotlivých informačních tabulích, které tam jsou připravené do panely. Každý okruh je asi 3 km dlouhý a má 6 zastavení a vlastní značení. To jsou Horní Měcholupy. No ale tady už jsou také písničky na rádiu Bonton, Backstreet Boys, Segwan Toffy a taky Melanie C, anebo Petr Naď a Láska je tu s námi. Tak vám přeji příjemný poslech a hezký den s rádiem Bonton.

Musím vám říct, že tahle kapela, která se jmenuje Backstreet Boys, byla vzorem pro čtyři kluky z Litvínova a Meziboří a jednoho z Mostu Martina, tedy skupiny Lunatic, kteří chtěli být stejně slavní jako právě ty Backstreet Boys, které právě slyšíte na rádiu Bonton krátce před 10. hodinou. A po 10. hodině tady s námi bude Janek Ledecký s písničkou Já se vracím.

naprosto úžasný hlas má zpěvák, legenda Barry White, a kterého uslyšíte hned od startu hodiny, protože je připraven a těší se na vás. You're the first, the last, my everything.

0: tohle bouráka uslyšíme už za malý okamžik, ale teď jdeme na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Tak po jasném ránu přechodně zvětšená oblačnost nás čeká přes den a nadprůměrné odpolední teploty. Protože dnes už tady bude 21 až 26 stupňů, místy dokonce 28 zahrozí a v 1000 metrech a na horách 19. Na Šumavě a v Krušných horách naměříme 23 stupňů a foukat by měl slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. A rostylové podmínky během dne už budou dobré. Tolik předpověď počasí na dnešní den.
1: Radio Bonton. Tady je česká hudba doma. Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland. Moje první volba. Radio Bonton a Libor Weber.
0: Je tady přesně 10. hodina, sobota 23. května. No a já vás v této hodině vezmu na Velký císařský den, kde budou rytíři a taky pro děti fotokoutek. Prostě zábava pro celou rodinu. Tak vemte šprňata a vyražte za zábavou. Teď už Barry White, jak jsem ho slíbil, tak ho představuji Barry White, Sir Barry White a vy a také Radio Bonton.

0: Německá dvojka převážně z 80. let řádili, ano, Modern Talking na rádiu Bonton. No a já tady mám další pozvánku na tento víkend, přímo na dnešní den, sobotu 23. května, kdy můžeme vyrazit na státní hrad Karlštejn. Co se tam koná, co se tam děje, tak je tady připraven císařský den na Karlštejně aneb rytířské dobrodružství na hradě. Až do 16. hodiny odpolední sem můžeme vyrazit, před hodinkou to všechno začalo a kde jinde byl pasován na rytíře než na císařském Karlštejně přímo samotným císařem Karlem IV. A vy to uvidíte na vlastní oči. Protože tady budou rytířské souboje, disciplíny, zdatnost, chrabrost, udatnost a ještě jeden takový pamětní list dostanete jako zážitek ze osobního setkání se samotným císařem. No a volný čas mezi rytířským kláním a pasováním můžete prostě věnovat prohlídce hradu se vstupném shlédnutí krátkého filmu o hradě Karlštejn. No a v suterénu Purkrabství zdarma můžete také pro děti připravit jedno milé překvapení, a to fotokoutek a další vyžití v rytířském listu budou mít fotku. Takže paráda, dneska celý den můžete vyrazit na Karlštejn a užívat si to tam při rytířských slavnostech, no a císařském dni. Teď už další muzika na Bontonu, Petr Hapka, Supertramp nebo Katarina Knechtová, Můj bože, tak jdeme na to.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.

0: Rádio Bonton doprava.
1: 10 hodin, 29 minut, za minutu už půl jedenáctá a míříme na silnice. Pozor si dávejte na Příbramsku. Na trase Praha Strakonice je zvěř na vozovce. Jedná se o sraženou sednu na vozovce, tak tady projíždějte na 43. kilometru opatrně. Na Jablonecku u obce Rádlo, tak tady jsou zvířata na vozovce, překáží na vozovce, projíždějte opatrně, je to oslík. Malý oslík na vozovce. IA. No a na jižní spojce v Praze, tady je nehoda 4 osobních automobilů, tady je to větší, tak tady také projíždějte velmi opatrně, ať nedojde k další dopravní nehodě. 4 osobáky na jižní spojce. Teď už další muzika na Bontonu. Belinda Carlisle, taky Janek Ledecký, anebo Albano a Romina Power, Šarazán.

Tak tohle je zpěvačka Belinda Carlisle, We Want The Same Thing na rádiu Bonton. Já tady mám další milou pozvánku víkendovou na festival dětské radosti a obří sochy v Písku, z Písku. Ano, je to tak, jmenuje se to Pískoviště 2026 a my můžeme vyrazit po celý tento víkend už od pátku. A to až do zítra do 18. hodiny na letošní ročník festivalu, který probíhá právě o tomto víkendu. Je to pouliční festival pro děti a dospěláky a je tu prostor pro hru a umění. Letos do Písku přijeli archeologové z daleké budoucnosti, nemají ale běžné nástroje. Přivezli si svůj stroj času, zvědavost a prosbu o pomoc. V jejich světě se totiž něco ztratilo, no a vy budete hledat. A dokončíte to. Program vzniká živelně před samotným festivalem v kulisách speciálního prostoru města. No a vy si to už dnes můžete užívat naplno. Sochy z Písku v Písku. No ale teď už další muzika. Docela Ilona Čáková, Irene Cara, Adam Ďurica a nebo Lenka Filipová. Prý se tomu říká láska. Tak vám přeji příjemný poslech a hezký den s rádiem Bonton.

0: tohle je Richard Sanderson a Reality na Rádiu Bonton. Blíží, už je tady 11. hodina a s ní další krásné písničky. Také píšete, psala Žanda, taky psala Helča z Kaorle z Itálie, že si tam užívá dovolenou. No a po celé tady s námi bude, tak zdravíme Helču a taky zdravíme Evu Farnu, která přijde s písničkou Všechno nebo nic. A taky Petr Kotwald, původně ze Žadce, tam, kde jsem já, tam nejsi ty. A nebo Michael Cimbello, Maniac. A my jdeme na počasí.
1: Radio Bonton, počasí.
0: Tak dnes čekáme především ve východní polovině území kupovitou oblačnost, ale jinak sluníčko, k večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty dnes od 21 do 26 stupňů Celsia, na horách 23. No a rostlové podmínky jsou během dne dobré. Tolik tedy počasí na rádiu Bonton. Já se s vámi pro tuhle chvíli loučím. Za hodinku už je tady obídek, přeju dobrou chuť. No a zítra ráno v 8 hodin na stejné frekvenci rádia Bonton opět s vámi Libor Weber. Přeji vám krásnou sobotu, užívejte sluníčka a zítra se těším na vás.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Editions Helma Lewis Hamilton ze Scuderia a Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.

0: pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Bonton.
4: Radio Bonton.
3: Tady je česká hudba doma.

vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem kromě ní s nimi ve snech gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš. A já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě tvoř, k obrazu svému, nech mě shoř.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 gambrinus desítka půl litru ve skle a Birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

Luna, veš, prosím. Je tu někde telefon? Haló, haló, to jsem já, lásko. Ne, neutíká to. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj jsem už dopil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko. Já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sníh,

plným nákladem vůní ti jedu vstříc. Tak na příští jízdu se mnou se zbav, abyš už víc já nemusel nad ránem říct.

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích sní cizí chlápek stál. A tak jsem řekl jen, s bojem, láskou.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Česká hudba je doma na rádiu Bonton.

Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.

pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

0: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 69,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a šedé rajčata 250 gramů za 49,90 do 26. května ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Česká hudba je doma na rádiu Bonton. Rádio.

starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

starý, mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

0: budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Radio Bonton.

Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 12,90 gambrinu z desítka půl litru ve skle a Birhel půl litru ve skle za 13,90 do 2. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Vše pro letní party a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Tady je česká hudba doma.

Jablek, a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráku, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí, ale...

když proskočím tě srdcem. Jsem hra, co neohraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

kříčí od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko, rozbité vázy ze tvých

0: Rádio Bonton správy.
1: Sobota byla prvním tropickým dnem letošního roku. Stanice Doksany nad Ohří na Litoměřicku pokořila v 15 hodin 30 minut hranici 30 stupňů Celsia. Naměřila 30,1 stupně. Loni zaznamenali meteorologové první tropický den dřív už 3. května a předloni dokonce už 7. dubna. Protiteroristický útvar policie zaznamenal od ledna 694 bezpečnostních incidentů na našich školách. Experti a ředitelé škol upozorňují, že bezpečnost v lavicích se stále zhoršuje a někde došla tak daleko, že se pedagogové kvůli problémovým žákům bojí vstoupit do třídy, jak píšou novinky.cz. Ředitelé proto volají po větší dostupnosti psychologické péče a investicím do zabezpečení škol. Letiště Praha před hlavní sezonou spouští kampaň Odbavte se. V ní radí cestujícím, jak bez komplikací projít letištěm, nejen letištěm Václava Havla v Ruzyni. Upozornilo na dopravní komplikace kvůli stavbám u letiště a taky na odlišná pravidla v terminálech. Čeká se, že v letní sezóně odbaví rekordních skoro 12 milionů cestujících, meziročně o 4% navíc. Mluvčí letiště Denisa Hitmanková pokračuje.
2: Letos je více než kdy jindy důležité, aby cestující vyrazili na letiště s dostatečným předstihem. Příjezd i odjezd z letiště totiž bude po celou sezónu ovlivněn přestavbou mimoúrovňové křižovatky Aviatická Lipská u letiště, což může způsobit dopravní komplikace. Doporučujeme proto cestujícím během rekonstrukce křižovatky využívat zejména městskou hromadnou dopravu, která není dotčena dopravními omezeními v místě stavby. Edukační kampaň také upozorňuje na rozdílnost limitů tekutin v jednotlivých terminálech.
1: Na Jindřicho-Hradeckou úzkokolejku vyjedou od pondělí vlaky každý den. Turistický provoz počítá se třemi páry vlaků denně na obou tratích z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a obrataně. Dosud se od Velikonoc mohli svést turisté jen o víkendech a svátcích. A policisté budou od začátku června do konce září po celé České republice kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, na řekách a hodně navštěvovaných rybnících i pískovnách. Pořádat budou i preventivní akce, které mají snížit počty utopených a rizik při rekreační plavbě a vodních sportech. Řekl nám to při slavnostním zahájení opatření ve Žlutých lázních u Vltavy v Praze ředitel pořádkové policie Petr Koutný.
3: Od 1.6. do 30.9. bude probíhat v rámci celé České republiky, takže v rámci budou zapojena všechna krajská ředitelství policie a to bezpečnostní opatření bude mít jednak preventivní charakter a jednak samozřejmě nějakou represivní část, kde se budeme zaměřovat na dodržování pravidel při řízení vodních plavidel, na dodržování dopravního značení na vodě. Budeme kontrolovat doklady, které vůdce malých plavidel musí mít u sebe.
1: Podle policie v Česku každoročně utone zhruba až 200 lidí, což je víc než v některých státech u moře. V Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku

0: tiše pláče.
1: Rádio Bontón. Tady je česká hudba doma.

0: Rádio Bonton, zprávy.
1: Soud v Ústí nad Orlicí odpoledne poslal do vazby mladíka, který je obviněný z vraždy dívky u střední školy v Pardubicích. Hrozí mu 10letá basa. Obviněný u soudu vypovídal, ale jeho vyjádření není veřejné. Podle obvinění mladík napadl dívku ve čtvrtek odpoledne před školou v Poděbradské ulici v Pardubicích. Těžkým zraněním, které jí způsobil, dívka podlehla po převozu do nemocnice. Škola je od pátku kvůli tragické události do pondělka zavřená. Zrušené jsou do té doby i maturity. Severočeský Chomutov nezbourá panelák, který má trhliny. Jeden ze vchodů do bytovky v Čelakovské ulici zůstává i 3/4 roku po nehodě zavřený. Geologické vrty sice ukázaly, že významnou příčinou pohybu budovy jsou špatně založené základy domu, ale dům se nezbourá. Podle odborníků je totiž možné objekt zachránit. Řekl nám to náměstek primátora v Chomutově Martin Bocian. Lidé ze dvou vchodů 4-patrového panelového domu se museli evakuovat v srpnu, a to potom, co čidlo upozornilo na pohyb budovy. Statik povolil návrat obyvatelům jedné části paneláku s narušenou statikou v prosinci a dalších několik lidí na návrat teprve čeká. Začala sezona vysazování letniček. Kromě východomoravské Kroměříže, o které jsme mluvili, se začalo s jejich vysazováním taky ve východočeské metropoli. Hradci Králové vysazují zahradníci do záhonu desítek tisíc těchto rostlin. Motivem výzdoby krajské metropole budou tentokrát motivy lásky.
2: Město má v plánu vysadit téměř 55 tisíc květin. Práce na živé okrase s letošním hlavním motivem lásky a jemnými ornamentálními tvary už naplno běží. Všechno to potrvá 2 až 3 týdny a městskou kasu vyjde na 2 miliony korun. Nejvíc květin tradičně zamíří do jiráskových sadů, kde jich bude k vidění přes 12 tisíc. Další významné kompozice vzniknou třeba v sadech architekta Lisky, v Kotěrově ulici, ale i na Masarykově a Ulrichově náměstí. Na každém z těchto míst zahradnice vysadí přibližně 4 tisíce letniček. Oldřich Tamáš.
1: Počítače brzdí provoz mezi Francií a Anglií. Francouzské úřady dočasně pozastavily provoz nového digitálního systému pasové kontroly Evropské unie EES v britském přístavu Dover. U britského trajektového terminálu se totiž kvůli prodlouženému víkendu tvořily velmi velké dopravní zácpy. Cestující podle přístavní zprávy museli čekat na terminálu víc než 2 hodiny, než se dostali na trajekt přes Lamaňský průliv do Francie. A ještě jedna rarita, kterou máme ve Slezsku. Kruhový objezd na příjezdu do Karviné ve směru z Českého Těšína budou od příštího týdne zdobit obří mravenci. Sochy mají symbolizovat pracovitost, která posouvá město dopředu. Kordista Jakub Jurka skončil na 3. světovém poháru v Bernu a zaznamenal 2. nejlepší výsledek v seriálu v kariéře. Český reprezentant v semifinále nestačil na Egypťana Mohameda Saida. Bronzovému olympijskému medailistovi z Paříže podlehl celkem 12-15.